0: ale se být toho, tohle Jindrýka.
1: No, ale, tady první kese.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
0: Ono za kážero, co ono zelí opa.
1: A slíhe, smutně a slíhe.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
0: Jejke mítke má, jaká má chadronka za
1: hrůn. Jo, jenike, sich, jos, jos.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
1: Kom, jirfe je jůr, fuše,
0: tak on ten. A ví, kuk, ho má mér, no.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
3: Witches.